0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop. To all the people all around the world.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio 90.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: 4 minuty před 7, Hit Radio 90, Jason Donovan, písnička z filmu, respektive z muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Mrkneme, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D8 na 0,5 kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Zdiby blokuje levý pruh. Střed 3 osobních aut, kolona má 5 kilometrů. Na východní části Pražského okruhu u Černého mostu počítejte s dlouhým zdržením v pomalu jedoucích kolonách od Štěrboholské spojky až po Cínoveckou v důsledku dopravního omezení na Kbelské. Jakube, zdravím tě a předávám ti dopravní štafetu.
1: Na trase Písek Plzeň u odbočky na Prádlo bouralo osobní auto s kamionem, počítejte s omezením. Na výjezdu z Jihlavy směrem do Havlíčkova Brodu bourala dvě auta, provoz je řízený kyvadlově. Na výjezdu z Břeclavy ve směru na rakouské hranice srazilo osobní auto Zvěř a v Praze na Kbelské ve směru na Letňany za sjezdem z Novopatské boural kamion s autobusem. Počítejte s tvorbou kolon.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
10: Mirá,
9: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
10: Migové,
9: Harley,
10: Single X,
9: Tomáš Klus.
10: Jdeme na Hrady.
9: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
17: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
18: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
19: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
18: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
20: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
21: e-pohledávky.cz.
6: nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
21: Hit Radio 90.
0: Budou ubývat srážky a oblačnost a čekejme větrno. Takže zpočátku bude oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat a odpoledne bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
21: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Po cestě do rádia jsem viděl stát u stanice metra Náměstí míru docela dost policejních a hasičských vozů. Jako správný reportér jsem si to ani nevyfotil, ale podíval jsem se pro vás, co nás posloucháte v Praze, na stránky dopravního podniku. Kvůli pádu člověka do kolejiště byl provoz metra na lince A mezi stanicemi Davidská a Želivského uzavřen. K tomu ještě do pátku nejezdí metro na lince C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Takže buď mačkání v náhradní autobusové dopravě, anebo pěšky s námi v uších. Já se jmenuji Vladě Řepka a doporučuju to druhé a pouštím vám na to v 7.01 Fade Hill, Disky s Night Radio 90.

0: až z Kanady, kde teď bydlí, nás přišel pozdravit na Hit Radio 90 v 7.12 Martin Kučaj. Já bych tu měl také dvě, ale už docela velké holky, české tenistky v Londýně. Tam po úspěchu Karolíny Muchové dneska zabojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Fandit můžeme o 14, kdy se začíná podávat servis. My jedeme 90 non-stop a jsme zpátky za chvilku s Roxette a UB40.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
12: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
13: Vraťme čas alespoň na jeden den.
12: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
13: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
12: Velká devadesátková show.
13: Letní atmosféra.
12: Rodinná piknik zóna.
13: A program pro děti.
12: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
13: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
12: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
14: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
15: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
16: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za

Hit Radio 90 v 7.25 Bee Gees Alone. Dobré ráno. Možná je to chucpe mluvit takhle brzo ráno o burčáku, ale musím. Podle vinařů nás totiž letos čeká naprosto extrémní sezóna. Hrozny kvůli těm tropickým teplotám dozrávají tak rychle, že hned 1. srpna, kdy to zákon oficiálně dovoluje, poteče burčák proudem, takže nemusíme čekat do září a nemusíme čekat ani na další hit. Hrajeme 90 non-stop a tady je Kim Appleby.

0: Dobré ráno, možná si teď v 7.35 říkáte, co dělají brouci The Beatles na Hitrádiu 90. Vysvětlení? Jednoduchý. Tenhle ten hit vydali v roce 96. Ale zajímavější na tom je, že John Lennon tuhletu písničku nahrál doma na kazetu u piana těsně před smrtí. A když zbylí členové v 90. tuhle nahrávku čistili, zjistili, že tam John nespívá sám, ale v pozadí strašně hlasitě bzučí, ne, nebyla to Yoko Ono, ale elektrický lapač komárů. Drahé technologie v 90. tuhle nahrávku vyčistili, dneska by stačilo 5 minut z AI. S vámi je Vláďa Řepka, šťastný chlap, což už je název dalšího hitu. Lucie a 90ky jsou zpátky za chvilku.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hitrádiu 90.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude je fajn. Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Je středa 8. července, za 6 minut 8 ladí nás Phil Collins na Hit Radio 90. Dál budeme hrát nejvíc 90. v českém éteru. Jen se s váma podělíme o to, jak bude, co se děje a jak se jede. Nejdříve Praha. Metro na trase A už jezdí, bylo zastavené na hodinu a půl kvůli pádu člověka do kolejiště. A silnice. Hostivař v ulici k Hrušovu se střetlo osobní auto s nákladním. V Radlické ulici ve směru z centra u metra Radlická šetří policie havárii osobního auta do svodidel. S kolonou počítejte již od Smíchova. A před nájezdem na dálnici D6 ve směru od Kladna srážka dvou osobních vozidel. Provoz je řízen kyvadlově, takže počítejte se zdržením v obou směrech. Jakube, co tam máš ty?
1: Na dálnici D8 ve směru na Prahu u sjezdu na Zdiby blokuje levý pruh střed tří osobních aut. Připravte se na kolonu. Na trase mezi Svitavami a Brnem na průjezdu Lipůvkou došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je řízený kyvadlově, štosuje se to v obou směrech. A s komplikacemi stále počítejte na výjezdu z Jihlavy směrem do Havlíčkova Brodu. Bourala tam dvě osobní auta a i tady se projíždí kyvadlově.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
12: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
11: Těšíme se na vás.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
16: Výhry. Slevy. Zábava.
17: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
18: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
17: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
18: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
17: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Sněmovna v noci přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu novely rozpočtových zákonů. Opozice vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Schillerová tyto obavy odmítla. V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět stoupil počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo přes 1300. Nejvíce nemocných je v současné době na jižní Moravě. V Ankaře dnes bude summit NATO jednat o Ukrajině i výdajích na obranu. Šéfové států a vlád členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady. S projevem by měl vystoupit i premiér Babiš. Při globálním zátahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 lidí. Na akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. A tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka porazila bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou.
2: Srážky budou ubývat i oblačnost, čekejme větrno, zpočátku bude oblačno až zataženo a občasný déšť. Během rána a dopoledne srážky ale ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne už bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Krásné ráno, je minuta po osmé, my jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďa Řepka, dobré ráno. Neříkejte, že taky nemáte někdy chuť otevřít okno, ať už auta nebo doma, zhluboka se nadechnout a pořádně zařvat do ulice, co se to děje. Linda Perry s Fornom Blondes to teď udělá za nás. WhatsApp na Hit Radio 90.

0: sametový hlas, to nemůže být nikdo jiný než Liza Stansfield v 8.12 na Hit Radio 90. Za chvilku jí vystřídají Bon Jovi. Jejich zpěvák John Bon Jovi ztratil hlas, zakrněla mu totiž jedna hlasivka, ale byl na operaci a po 4 letech klepeme, kde se dá, snad bude lépe. Včera vyrazili Bon Jovi na turné. A začínalo se tam, kde měla o víkendu svatbu Taylor Swift. Správně, modří už vědí. Madison Square Garden v New Yorku. Na Hit Radio 90. Bon Jovi za chvilku.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
4: Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90.
3: Bila. To dobré začíná u nás.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: Příjemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že již je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím vyběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Hudební devadesátky byly nejlíp.

Brachové Hanson na Hit Radio 90, dvě minuty před půl devátou. Dobré ráno. No, známe to někdy všichni, že jo? Když se s někým pohádáme, tak ho pošleme do Pelhřimova. Ono i u toho hádání a vymýšlení nadávek to chce určitou fantazii, že jo? Protože pořád poslouchat dokola ty stejný sprosťárny, to je celkem nuda. A mistrovskou lekci v tomhle většinou umí politici udělit. A ti v německém parlamentu teda excelovali. Jedna levicová poslankyně ztratila trpělivost s kolegou, co jí pořád skákal do řeči, a úplně s klidem mu do mikrofonu vmetla: pane kolego, klitoris má přes 8000 nervových zakončení, ale vy jste přesto citlivější. Úplně v rukavičkách to neřekla, ale vtipná byla a zabralo to. Politik až do konce schůze nepromluvil. Teď Cardigans, Hit Radio 90.

0: 14, respektive 7 let spolu pravidelně nevystupují a přesto plní Spice Girls bulvární stránky i dneska. Teď vás s nimi ladíme na ranním hitrádiu 90 v 8.39. A o čem se píše tentokrát? O Jerry Halliwell, Ginger Spice. Jerry se totiž po 50 rozhodla pro radikální životní změnu, oficiálně upustila od příjmení svého manžela Hornera, šéfa týmu Formule 1. V nově registrovaných dokumentech pro své obchodní společnosti se nechala zase zapsat jako Jerry Halliwell. Prý rozchod, ale to oba manželé popírají. 90ky jsou zpátky, za chvilku Spalp nebo Latrishow McNeil.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Řepka a úplně přesně si pamatuju, kdy jsem tenhle hit slyšel poprvé. Ono to nejde zapomenout, to bylo v roce 98 a já měl premiéru v rádiu. Znáte z naší sítě Hit Radio North Music a Latricia McNeil, to byla první písnička, kterou jsem tam pouštěl. Teď na Hit Radio 90 ve středu 8. července je to poslední hit před devátou. Je 8.55, ale pokračujeme za chvilku. Nejdřív kouknem na silnice v Praze na Palmovce ve Vodstářově ulici na křižovatce s Tkalcovskou ve směru z centra bourala dvě osobní vozidla. Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří od Lochkova. A ještě dálnice D6, 92. kilometr za Plzní ve směru na Rozvadov. Dejte pozor na kus plastu na silnici. Jakube, co máš ty?
1: Na dálnici D1 na 281. kilometru ve směru na Ostravu došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Projíždějte s opatrností. Na dálnici D8 na 30. kilometru ve směru na Prahu nabouralo osobní auto do dopravního značení. Je tam kolona. Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov bourala dvě auta a blokovaný je jeden pruh. Kolona se tvoří od Lochkova. A na obchvatu České Skalice ve směru na Jaroměř skončilo auto v příkopu, dejte tam pozor.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jé!
7: Jé!
10: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Gold Class v multikinech Sinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Sinestar.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Dneska čekejte oblačno až zataženo a občasný déšť. Během dopoledne srážky ustanou, oblačnosti bude ubývat a odpoledne už bude krásně polojasno až jasno. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 27, ve zbytku republiky až 25 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Vítejte v 9 zpátky na Hitrádiu 90. Kdo s kým seděl v Ankaře na večeři už víme, kdo se ve barech ukázal a kdo ne také, ale život se točí úplně jinde. Kolem vás, tak tam jdeme. Já jsem Vláďa Řepka, pěknou středu přeju, nevystupujte, nezastavujeme, jedeme dál a dál hrajeme devadesátky non-stop. Dojde i na Lucii Bílou a Ilonu Čákovou a hit Láska je láska.
0: Hit Rádio devadesátka.

0: Tak tohle jsou 90ky v 9.12 v plné palbě. Láska je láska, Ilona Čáková a Lucie Bílá. Lucie aktuálně vyděsila fanoušky, protože začala rušit koncerty a vzkázala, že jí to moc mrzí. Ale prý se nedalo jinak, je to kvůli vedrům na začátku prázdnin. Skončila totiž na kapačkách. Takže z Hit Rádia 90ka posíláme hodně sil, nejen Lucii, vám všem, dávejte na sebe všichni pozor, za chvilku jsem zpátky s Aerosmith, Georgem Michaelem nebo Jennifer Lopez.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: To není možný, že to ještě nemáte.
7: Tak my taky čekáme, že jo?
8: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
9: Tak to musí stát na účtárně.
6: To už je po splatnosti.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Kdo zraje jako víno? Jennifer Lopez, čerstvá 56. teď na Hit Radio 90. 2 minuty před 9:30. Pěknou středu. Moc se mi líbí, co nedávno řekla k rozchodům. Podle ní by se po každém krachu vztahu měla uspořádat obří party pro kamarády a normálně to oslavit. V jejím případě by pak život byla jedna velká party. A mimochodem, J.Lo prozradila, jací chlapi se jí líbí. S vousama, bez vousů a prýmá slabost hlavně pro muže s menším bříškem. Takže pánové, jestli si teď hladíte ten svůj vypracovaný sixpack, máte smůlu, ale pro vás máme 90 non-stop a hrajeme dál Cranberries.

0: To je Nálož melancholie v 9.40, co? Hit Radio 90 vzpomíná na prázdnou ulici od oceánu. Tenhle ten hit se natáčel v Kulturáku, v kulturním domě, kdesi v jižních Čechách. Oceán tehdy neměl přístup do profi studia, tak si udělali na koleně takový svoje studio, Kulturák obložili papírovýma platama od vajec. A tady důkaz, že legendy prostě nepotřebují miliony, stačí obří talent, pořádná zásoba kartonů a máte to v kapse. Krásné dopoledne, s vámi je Vláďa Řepka, dál 90ky non-stop, třeba Bryan Adams nebo Offspring a Everything But The Girls za chvilku.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
2: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Devadesátky jsou spolu.

0: Everything But The Girl, Missing, 9.56. Podíváme se na silnice.
1: Na východní části Pražského okruhu ve směru od Štěrbohol za sjezdem z dálnice D11 se v koloně srazilo osobní auto s nákladním. S pomalu jedoucí kolonou počítejte už od Spořilova. Na dálnici D1 na 297. kilometru u Lipníka nad Bečvou ve směru na Vyškov bourala 2 osobní auta, dejte pozor. A na výjezdu z Ostravy do Havířova brzdí provoz nehoda, počítejte tam se zdržením.
0: Doplním Jakuba, v Praze ve Studulkách ve Ferrariho ulici se střetlo osobní vozidlo s motorkou a na Pražském okruhu na 20.5. kilometru ve směru na D1 na úrovni Jinočan stojí u krajnice porouchané vozidlo a kolona se tvoří už od Chrášťan.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirář,
4: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové,
4: Harley,
5: Psyndl X,
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Rádio 90.
1: Dneska čekejte oblačno až zataženo a občasný déšť. Během dopoledne srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpoledne už bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 27, ve zbytku republiky až 25 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: My jsme Hit Radio 90, já se jmenuji Vláďa Řepka a mimořádně s váma dneska budu i po desáté. A protože jsou prázdniny a festáky v plném proudu, tak se spolu podíváme na to, jak při nákupu lístků nenaletět podvodníkům. Teď je 10 a já jsem zpátky, jen co dohraje Freddie Mercury a Montserrat Caballé a ikonická Barcelona.

0: Na Hit Radio 90 v 10.12 Freddie Mercury a Montserrat Caballé. I do Barcelony míří letos tisíce Čechů. Je to totiž nejnavštěvovanější španělské město. Ale pozor na to, kde se budete nechávat ubytovávat, protože Barcelona výrazně přitvrdila proti krátkodobým ubytováním přes platformy, jako je třeba Airbnb. Era krátkodobého ubytování tím teda v Barceloně definitivně skončila. Jak jsem slíbil, za chvilku mrkneme na podvody s lístkama na festiáky, za chvilku budou taky třeba Blondie, Kylie Minogue nebo Savage Garden na Hit Radio 90.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitradia City.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
9: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako dlužím?
9: Hele, zítra ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

Tři minuty před půl jedenáctou Maria a Blondie, když tenhle ten hit v roce 99 vyšel, tak to pro ně znamenalo velký comeback a návrat do čela hitparád a na koncertní pódia. No a protože je léto a festivaly a open airy jsou v plném proudu, tak jsou to taky žně pro podvodníky se vstupenkami. Neoficiálně se přeprodá až desetina všech lístků a klasický trik podvodníků je, že jednu jedinou PDF vstupenku střelí třeba 10 lidem na sociálních sítích. Tak tam pozor na anonymní profily na Facebooku a na Instagramu, ať místo pod pódiem neskončíte smutně před branou. Tady jedna rada nad zlato samozřejmě, dál leďte Hit Radio 90 a zčekněte naše sociální sítě, jsme tam jako Hit Radio 90, protože u nás ty lístky na nejlepší akce vyhráváte, jsou zadarmo a bezpečné. Dál hrajeme 90 non-stop a chladíme Ice Ice Baby. Yo, VIP. Hit Radio 90.

0: Radio 90 10.37, jako bychom o tom před chvilkou nemluvili. Činasky letos vyráží ne na koncert, ale rovnou na Open Air Léto, takovej festiválek. A takových festiválků udělají za léto 20. My jsme rozdávali dokonce i lístky na ten, který bude teď v pátek 10. července ve Slaném v letním kině. A další, kdybyste měli zájem vyrazit, tak 11.7. v sobotu v Litvínově a 17.7. v Hrádku u Rokycan. A za chvilku na Hitrádiu 90 třeba East 17 nebo Depeche Mode.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hitrádio 90.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Simply Red Stars 10:54, my jsme Hit Radio 90. A jdeme na silnice s Kubou.
1: Pozor, stále dávejte kvůli nehodě na dálnici D1 u Lipníka na 297. kilometru směrem od Ostravy. Komplikace jsou taky na východní části Pražského okruhu ve směru od Štěrbohol za sjezdem z dálnice D11. V koloně bouralo osobní auto s kamionem. A pozor na odstavená auta na dálnici D1 na 22. kilometru ve směru na Brno u Mirošovic a taky na dálnici D11 na 66. kilometru směrem na Jaroměř.
0: A já ještě přidám Pražský okruh, 16. kilometr ve směru na letiště na úrovni Slivence, stojí u krajnice odstavené osobní auto, tak dejte pozor.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
7: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
6: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
7: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
6: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
7: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
6: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
9: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
8: Těšíme se na vás.
5: 90.

0: Rádio 90.
1: Čekejte oblačno až zataženo a občasný déšť, ale srážky postupně ustanou a mraky začnou mizet. Odpoledne už se na nás usměje sluníčko a bude polojasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty příjemných 25, na jihu Moravy tam bude nejtepleji, teploměr ukáže až 27 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Stejně jsme my Češi šikovnej národ. Tak tuhletu hlášku jsem si teď, minutu před 11, vypůjčil z trháku, abych pochválil naše skvělé tenistky na Wimbledonu. Do semifinále už postoupila včera Karolína Muchová a dneska ji může doplnit 21-letá Linda Nosková, ze které jsou třeba v Americe úplně hotoví. Za chvilku se podíváme, co oni říkají. Já se jmenuji Vláďa Řepka a zatím vám posílám Roxette na Hit Radio 90.
0: Hit Radio 90.

0: Tohle jsou YouTube na Hitrádiu 90 a tleskáme našim holkám šikovným na Wimbledonu, kde už včera postoupila do semifinále Karolína Muchová a dneska ji může doplnit Linda Nosková, kterou si teda úplně zamilovali Američani a překstili si ji na Češku z lesa. Jednak proto, že vyrostla na Valašsku, malé vesničce kousek u lesa, a navíc Američany totálně fascinuje její vizáž. Linda totiž letos začala hrát s piercingem v nose a to prý v tenisové špičce ještě nikdo nikdy neměl. Takže zkrátka, dívka z lesa s kroužkem v nose teď drtí světový tenis neuvěřitelnou silou a my jí dneska držíme všechny palce. Ve dvě. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, zavzpomínáme třeba na přátelé, budou i Vet, Vet, Vet a Aqua.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindl X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Trefíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
12: Devadesátky. Nejlepší.

Svalem na koníčka jedeme teď na Hit Radio 90 s kapelou Aqua. Jestli chcete na dovolenou raději letadlem, OK, není problém. A dokonce to bude i jednodušší. Včera Evropská unie totiž posílila práva nás, cestujících. Co bude nového? Tak končí třeba biznis s usazováním rodin. Letecké společnosti nově nebudou moct rozhazovat rodiče a děti na opačné konce letadla a pak vás nutit připlácet si za sedačku vedle sebe. A moje nejoblíbenější novinka, konečně končí ty nesmyslný brutální pokuty za to, když se překlepnete ve jméně při kupování letenky. No komu z nás se to nestalo, že prázdninové Hit Radio 90 jede dál, Belinda Carlisle.

0: Prázdninové hit Radio 90 jede dál letní pohodu. S vámi 11.36 Darut a Vláďa Řepka, zdravím. A jestli přemýšlíte, co budete dělat dneska odpoledne nebo večer, tak my bychom měli tip na podcast. Ten náš se jmenuje Vypalovačka a jeden díl je právě i o Eurodance a další třeba o Madoně. A ta za chvilku na hit Radio 90. A náš podcast třeba na webu www.hitradio90.cz.
1: Hitparáda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hitradio 90.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v DABu. Hit Radio 90.

0: Středa 8. července, předpolednem na Hit Radio 90 for the cause. Já jsem Vláďa, dál budu hrát nejvíc 90 v českém éteru i popolední, jen se podíváme, jak bude, co se děje a taky, jak se jede.
1: Na dálnici D1 na 152. kilometru ve směru na Prahu je odstavená dodávka, dejte tam pozor. Mezi Šluknovem a Rumburkem havarovalo osobní auto, tak opatrně. Na obchvatu Nové Paky směrem na Jičín skončil náklaďák příkopu, připravte se tam na komplikace. A s více než 10-minutovým zdržením aktuálně počítejte na tahu mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Štosuje se to v obou směrech kvůli omezení u Zašové.
0: Doplním Jakuba, dálnice D1 270. 75. kilometr směrem od Kroměříže na Ostravu překáží na vozovce plachta se dřevem, tak tam dejte pozor. A Praha Západ v Chrášťanech v Plzeňské ulici u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v kratší koloně.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
12: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
13: Teď v létě?
14: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
15: Nahoru za zážitky.
16: Nahoru Resort Monínec.
15: Letní activity park jede naplno.
16: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
15: Maxi skluzavka.
16: Lanový park.
15: Elektrokoloběžky.
16: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
15: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
16: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
17: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Příměří mezi USA a Iránem je možná u konce. Řekl to americký prezident Donald Trump na setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem v Ankaře. Trump Iránce označil za lháře, vyjednávání je podle něj pouze ztráta času. Europarlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která Evropská unie přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na londýnské trávě na turnajovou 25 Belgičanku Elis Mertens. Začne ve 2 odpoledne.
2: Díky, Lucko, doplním tě s tím, jak bude. Oblačno až zataženo, občasný déšť, ale srážky postupně ustanou a mraky začnou mizet. Odpoledne už se na nás usměje sluníčko, bude polojasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty příjemných 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Vítejte zpátky na Hit Rádiu 90, je 12, já jsem Vláďa Řepka a jsem dneska i vaším odpoledním průvodcem 90kama. Ale jasně, že se podíváme i na to, co se děje teď a kdo je největším pařmenem v Karlových Varech. Je to pořád ten stejný člověk, jako před lety, jako bychom se vrátili v čase. Letlus teď.
0: Hit Rádiu.

0: středa 8. července, 2 minuty před 1:15, Jam & Spoon na Hit Radio 90. A 60. letos slaví Karlovarský filmový festival a také oblíbený herec a zpěvák Jirka Macháček. A nějak takhle to včera vypadalo i na jeho oslavě 60. narozenin ve Varech. Vary vypadaly jako karneval v Riu. Jirka popadl do ruky maracas, vykašlal se na nějaký VIP protokol, vlezl na zábradlí mezi tleskající dav a začal tam divoce trsat. S otevřenou pusou ho sledovali samozřejmě i jeho věrný parťačky Aňa Geislerová nebo Táňa Wilhelmová, které se trošku báli přidat, aby neskončili jako v devadesátkách, kdy se po jejich legendárním mejdanu všichni vše stránu koupali v řece teplé. Jirkovi samozřejmě obří gratulace k 60. přejeme pevný zdraví a tuhle tu energii. Za chvilku 90. jsou zpátky, budou Rolling Stones, Anybody Seen My Baby.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Gold Class v multikinech Cinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Cinestar.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

Jana Kirchner v programu odpoledního Hitrádia 90. Na dovolenou už se těšíte a budete v hotelu. No, já teď nechci být škodolibej, ale kolik myslíte, že má času pokojská na to, aby uklidila jeden pokoj? 15, 20 minut, ale to tak jako opravdu nejvíc. Tak koupelny, tam bych se asi nebál, ta vždycky svítí čistotou, ale největší biologický zbraně číhají tam, kde byste to vůbec nečekali. Co to je? Tak třeba nejšpinavější věc na pokoji, televizní ovladač, kliky a vypínače, protože na ně sahá úplně každej a čistí se opravdu málo kdy. Jedna možnost, přibalte sebou balík, možná dva dezinfekčních ubrousků, no, nebo zůstaňte doma, ale to nedoporučuju. Teď na Hit Radio 90 Oasis.

mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řek, že jasně. Ptali se mě, kolik se mi

0: Kluci na Hit Radio 90 ve 12.40, kdybyste je chtěli vidět živě, tak v sobotu ve Varech, ale i v srpnu a v září mají pár koncertů. 90 jsou za chvíli zpátky, přijdu třeba se Shania Twain.
1: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Let's go, girls.
7: Devadesátky jsou zpátky.
8: Hit Radio 90. Come on.

0: Hit Radio 90. Středa 8. července, Madison Avenue bude jedna a podíváme se, jak to jede na silnicích, Jakube?
1: V Praze na Kbelské směrem na Letňany za křižovatkou s Kolbenovou bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Na trase Lunchcrown Svitavy u Opatovce se taky srazila dvě osobní auta, postojíte si tam v obou směrech. A pozor, na trase z Mostu u Jablunkova směrem na Třinec, za sjezdem na Bystřici nehoda blokuje jeden jízdní pruh, doprava tam zpomaluje.
0: V Praze v Záběhlické ulici u křižovatky s ulicí před Skalkami bourala dvě osobní auta, projedete s omezením.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirá,
4: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové,
4: Harley,
5: Xindl X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Tahické léto v Aquapolspa už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Výhry, slevy, zábava.
15: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
16: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
15: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
16: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
15: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
17: Tak Renku, ty neřáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
18: Asi 100 tisíc.
17: A ty s tím nic neděláš, jo?
18: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
17: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
18: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
17: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka.
1: Čekejte oblačno až zataženo a občasný déšť, ale srážky postupně ustávají, mraky mizí a odpoledne už se na nás bude smát sluníčko, bude polojasno až jasno, teploty 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Krásné odpoledne, jsou 2 minuty před 13. hodinou. Zpátky jsou devadesátky a taky Vláďa Řepka. A dobrá zpráva pro rodiče. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na rovných 400 tisíc a pokud budete šikovní a budete mít dvojčata nebo vícerčata, dostanete dokonce dvojnásobek. A za chvilku třeba 10,000 Maniacs nebo teď Billyho Joela.

0: na Hit Radio 90 přímo z MTV koncertu Unplugged 10,000 Maniacs a Because the Night. Jestli vás to navnadilo, rádi byste nazuli koncertní flip-flopy, žabky, tak v pátek začíná festival Hrady CZ. Konkrétně v pátek a v sobotu na Točníku nedaleko Prahy. Akce, která spojuje hudbu s atmosférou historických památek, bude pokračovat až do konce prázdnin a zahrají třeba Rybičky 48, MIG 21, Rytmus, Miraj, Daniel Landa, Vypsaná fixa, Lenny, Tomáš Klus a v ceně, a to je super, je i prohlídka hradů Točník a Žebrák. Hit Radio 90, 90 jsou za chvilku zpátky. Brian Adams, Rod Stewart a Sting, tahle ta trojka za chvilku.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
6: Hit Radio 90.

Tohle to je energetický doping na Hit Radio 90.13.23, Gina G, a letos je to přesně 30 let, co s tímhle hitem reprezentovala Velkou Británii na Eurovizi. No, sice skončila až 8., ale koho to zajímalo, song okamžitě zboural světový hit parády a stal se z něj jeden z nejhranějších tanečních megahitů 90. Mimochodem byl dokonce nominován na cenu Grammy v kategorii Best Dance Recording, což se eurovizním písničkám stává asi tak jednou za 100 let. Dál hrajeme 90 non-stop, je tu Enya a budou taky Take That a Lulu na Hit Radio 90.

0: Jsme Hit Radio 90, tohle je Tina Turner, já jsem Vláďa Řepka. Mikrofon předám za chvilku Ivovi Alačovi, ale než to udělám, pozvu vás na náš Instagram, kde jsme jako Hit Radio 90. Máme tam vzpomínku na videohry, které jsme milovali. Na svém Instagramu já mám aktuální tip na velmi energetickou klimatizaci, kterou jsem tady odkoukal ze studia Hit Radio 90. Tak na nás, když tak hoďte oko. A zítra v 7 se těším. Ahoj.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
6: Migové.
5: Harley.
6: Psyndl X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: baví. Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
13: Přesně před týdnem ve středu 1. července oslavilo Hit Radio 90 první narozeniny od doby, kdy přešlo i na DAB a kdy zavedlo moderované vysílání. A vlastně je to tedy jenom rok, co jsem s vámi, co poslouchám s vámi, ty nejlepší devadesátky non-stop. A pořád mi to hodně dává. A pořád mi hodně chybíte, když jsem doma. Nemůžu bez vás být. Stejně jako Mariah Carey, která nám to teď zaspívá na Hit Radio 90. Před námi Without You. Hezkou středu vám přeje Ivo Alač.
14: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirák.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
0: Migové,
1: Harley,
0: Xindl X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hit Rádiu 90 DJ Quicksilver a Bellissima, hit, u kterého se vám možná vrátily nějaké ty vzpomínky na léto 1997, kdy hodně bodoval v hitparádách a hrál se na plážích, na diskotékách a tak dále. Kde jste tenkrát byli v 97. v létě na Dovče, u moře? Pamatujete si to? Možná jste třeba byli v Británii, ve Skotsku, v Irsku nebo na Islandu, kde sice nejsou taková ta typická letoviska, ale člověk se tam jezdíval schladit, když nesnášel vedro. A právě v těchto zemích ta písnička paradoxně úplně nejvíc bodovala. Ale teď je před námi jeden z největších hitů konce dekády, který bodoval v německy mluvících zemích, protože je od německé kapely Liquido, ale taky se hodně hrál u nás v Česku. Tady je výborná věc Narkotik na Hit Rádiu 90.

0: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
1: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
0: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
1: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
0: Těšíme se na vás.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
6: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
7: Vraťme čas alespoň na jeden den.
6: Do Třebíhly přijíždějí Lou Bega a Stacy.
7: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
6: Velká 90ková show.
7: Letní atmosféra.
6: Rodinná piknik zóna.
7: A program pro děti.
6: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
7: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíhlice.
6: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Je středa, to znamená, že nás na Hitrádu 90 od 18 hodin čeká další vydání Hitparády Eurochart Hot 100, tentokrát z 9. července roku 1991. Michal Klein zahraje něco z nejprodávanějšího alba toho týdne, taky top 10 nejúspěšnějších singlů, ale my si teď dáme něco z té zbývající 90 jako 3 ve 3 na Hitrádu 90. No a 24. místo měla tenkrát Paula Abdul s hitem Rush Rush. Na 39. byly Erasure s výbornou písní Chorus, a na 56. byl Mark Almond, mimochodem zítřejší oslavenec, bude mu 69 let. A tenkrát měl v Eurochart remix písničky Tainted Love, se kterou se svojí skupinou Soft Cell budoval už v 80. letech, ale my si dáme tu verzi 91. Tak skvělý poslech.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: 3 ve 3 na Hit Rádiu 90.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

historku o tom, jak dlouho jsem nevěděl, kdo zpívá tuhletu písničku. Tady často zmiňuju, abychom si připomněli, jak to tenkrát bylo složité. Nebyla žádná aplikace na rozpoznání hudby, nebyly žádné vyhledávače, žádné online encyklopedie, kde bychom třeba se k tomu nějakým způsobem dopátrali. Ani Google, kam bychom si dali kus textu a třeba by nám to našlo. Prostě tenkrát nebyl internet.

0: tak mi nezbývalo nic jiného, než prostě čekat u rádia a doufat, že moderátor zmíní interpreta této písně. Ten název jsem asi zvládnul podle refrénu Carry Me Home, ale než jsem se dozvěděl, že se jedná o jakousi skupinu Glowworm, tak to trvalo. Teď jsme si Glowworm a Carry Me Home zahráli na Hitrádiu 90 a nejenom, že se vám to řekl, ale na internetu se vám určitě objevil obrázek s názvem písně a interpretem totéž v dabových rádiích, takže jste to měli určitě velmi jednoduché oproti těm devadesátkám. No a to, co bude následovat, Čechům netřeba představovat, o jakou píseň jde, poznáte hned po několika vteřinách, jakmile se ozve ten charakteristický hlas Roberta Kodyma.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
7: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potáhy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Středa 8. července, dovolené v plném proudu. Dejte nám schválně vědět na 720-868-636, a to buď to SMS-kou nebo přes WhatsApp. Kde nás vlastně teď posloucháte? Kde posloucháte i Rádio 90? Třeba přes internet, anebo přes dabová rádia? Protože to by nás zajímalo, kde trávíte ten čas, letní čas dovolených. Where do you go? Se budou ptát i No Mercy právě teď na Hit Radio 90. Hezkou středu.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
7: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: 90. Nejlepší hudební dekáda.

úvodu hodiny jsem vás vyzval, abyste napsali, kde právě teď posloucháte Hit Radio 90, na svých cestách, na svých letních dovolených, ať už je to přes dabový radiopřijímač někde na území České republiky nebo těsně za, a nebo přes internet, třeba i na nějakém vzdáleném místě. Ozvala se nám Jana, která je v Austrálii, takže zdravíme, tam je asi noc. Každopádně Honza s Markétou jsou právě teď u moře v Itálii, další posluchače v Řecku, měli jsme tu i někoho, kdo je v Norsku momentálně, takže zdravíme i tam. No ale nikdo se neozval z Rotterdamu. Škoda, když právě teď o tomhletom nádherném městě zpívali Beautiful South na Hit Radio 90. A v té následující písni se bude zpívat o místě, které momentálně asi úplně navštívit nejde. Možná nějaké ruiny nebo místo, kde se to město dříve nacházelo. Ale to je na území Iráku, tuším. Tam se nám asi úplně moc nechce. David Gray nám zaspívá Babylon na Hit Radio 90.

0: A perfect day.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
4: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
3: Těšíme se na vás.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna, sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo, barvám neutečeš.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Skoro vždycky, když se vás zeptáme, jaké devadesátkové hity máte nejradši, tak vyjmenováváte ty největší eurodancové pecky, třeba od DJ Boba, Culture Beat, Doktora Albana, anebo od Hathaway What Is Love, což je věc, která nám právě teď odstartuje další hodinu.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. What is

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Gold Class v multikinech Cinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Cinestar.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na Legendy v Třebíblicích.cz.
7: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
8: Teď v létě?
9: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
10: Nahoru za zážitky.
11: Nahoru Resort Monínec.
10: Letní activity park jede naplno.
11: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
10: Maxi skluzavka.
11: Lanový park.
10: Elektrokoloběžky.
11: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
10: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
11: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
12: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: Příjemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Devadesátky jsou zpátky.

0: Nepolíbená, v originále Never Been Kissed, je americká romantická komedie z roku 1999, ve které si tu titulní roli zahrála Drew Barrymore. Doprovázelo to několik skvělých písniček, třeba od The Cardigans, The Moffats, The Beach Boys, a nebo právě od kapely R.E.M., která nám jednu z těch písní teď nabídla. At My Most Beautiful ze soundtracku filmu Nepolíbená, který měl českou kinopremiéru 8.7. v tento den v roce 1999. To byl náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové,
1: Harley,
2: Xindl X,
1: Tomáš Klus.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitradia City.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
9: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
12: Trefíte se?
13: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup.

0: Dneska se ponoříme hluboko do hitparádové historie, a sice do první půlky července 1991. Tedy tohle je pohled na nejprodávanější singly v Evropě právě před 35 lety. No a byla tam tenkrát jedna změna na prvním místě hitparády Eurochart, které neudržela zpěvačka Cher. No a kdo ji vystřídal, to se dozvíte zhruba plus minus za 3/4 hodiny. Michal Klein, ten vám přeje i dneska fajn vzpomínání.
1: Eurochart Hot 100.
0: No a my to vezmeme klasicky hitparádově hezky pěkně od spodu. Na osmičce za chviličku Chesney Hawkes a jeho Do One and Only. Jinak píseň, kterou napsal slavný 80-kový zpěvák Nick Kershaw, který na ní tedy není právě dneska dvakrát hrdej. Dokonce někde prohlásil, že by byl radši, kdyby ji nikdy nenapsal. Přitom mu dodnes vlastně platí složenky. Předtím na devátém trocha francouzského šarmu a vůně od Diora, od zpěvačky Mylène Farmer, její Desenchanté. Jinak hymna ztracené generace, která byla odrazem politických zvratů a taky války v Perském zálivu. O pocitu beznaděje a hledání smyslu života. Mimochodem vůbec nejprodávanější single ženské umělkyně ve francouzské hitparádě. V té evropské to byla tedy devátá pozice. No a na desátém posílám rovnou právě teď Roxette, a to s hitem Fading Like a Flower, což byl druhý single z desky Joyride. Takže hraju na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1991. Hitrádio 90. Hitrádio 90.

0: Jeden blondiáček za náma a ten druhej hnedka před náma. Právě tady v hitparádě Eurochart Hot 100 na Hitrádiu 90. Dneska tedy z 9. července 91. roku, ale hezky pěkně postupně. Na pátém tam za chvilku čekejte chlapeckou skupinu Color Me Bad, a to s jejich nejúspěšnějším hitem I Wanna Sex You Up. Šestka ta bude hodně roztančená a možná jste na to taky házeli bokem před těmi 35 lety. Od KLF jejich Last Train to Transcentral. A nebo možná o pár let později aspoň na Nesáju od Scooterů. Jinak ono Transcentral to byl zároveň název nahrávacího studia jednoho ze členů KLF v jižním Londýně, kde dokonce jeden čas kapela společně i bydlela pohromadě. No a pokud jsem sliboval ještě jednoho blondiáčka, tak po Česnekovi je tady teď na sedmičce Jason Donovan, a to se skladbou Any Dream Will Do, kterou napsali Andrew Lloyd Webber s Timem Ricem pro muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarvný plášť, který se hrál v londýnském West Endu od 60. let. No a právě v 90. zažíval svoji reinkarnaci. Možná i díky tomu, že jednu z hlavních rolí si tam zahrál ten sladký kluk z toho plakátu z Bravíčka.
1: Eurochart Hot 100.

0: devadesátka.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande?
10: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v Máji na Národní třídě.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1991. Hit Radio 90.

0: o 35 let se dneska vracíme zpátky. Tady v hitparádě Eurochart Hot 100 na Hitrádiu 90. No a hrajeme si nejprodávanější singly té doby. No a teď taky něco z nejprodávanějšího alba. Právě 9. července 91, kdy šly nejvíce na dračku desky od Roda Stewarta, taky od Seala, Eurythmics a nebo kapely Roxette. Ale pozor, všechny tyhle porazila kapela R.E.M. s albem Out of Time, což byla jejich průlomová deska i s tím největším hitem Losing My Religion. Dokonce tady v tom případě i s tou slavnou mandolínou kytaristy Petra Becka, kterou si z rovinka koupil a učil se na ní hrát. No a při jednom takovém večerním ladění ho napadnul ten chytlavý úvodní riff. Jejich firma tedy vůbec nevěřila, že by ta píseň s mandolínou a prakticky bez refrénu mohla u fanoušků uspět. Ale jak se strašně spletli panáčkové v kravatách. Až tedy na Irsko, kde jí zakázali hrát v rádiích. A to údajně kvůli náboženským odkazům ve videoklipu. Trochu paradox, ale zakázaný ovoce, jak známo, nejvíce chutná. A tak se deska R.E.M. usadila na jedničce jak v Irsku, tak i v celé prázdninové Evropě. I s Losing My Religion.
1: Eurochart Hot 100.

Jem ovládli evropskou albovou hitparádu Eurochart Hot 100 s deskou Out of Time na začátku prázdnin v 91. roce. A pokud vás zajímá, kdo vystřídal Cher na prvním místě v singlovém žebříčku, tak odpověď vás čeká už za chvilku. Ještě vás totiž na dvojce čekají Scorpions s hitem Wind of Change. Na trojce potom Cher právě, která spadla z jedničky se svým The Shup Shup songem z filmu Mořské pany. No a hned teď na čtvrtém bych tady měl ještě jednu slavnou taneční hymnu o bezdomovkyni, která zpívala pro kolemjdoucí před jedním luxusním hotelem. O práci přišla jenom pár dnů předtím, než jí tam poprvé potkala zpěvačka Crystal Waters. Ona to totiž nebyla taková ta klasická žebračka. Ona byla pokaždé nalíčená, upravená, dokonce vonila. Zpočátku k ní Crystal měla takový lehoučký odpor, ale pak o té ženě napsali v novinách, že když už má žebrat o peníze, tak aspoň ať u toho nějak vypadá. A právě tohle Crystal velmi dojalo a na to konto napsala píseň Gypsy Woman i s podtitulem She's Homeless, kterou vám právě teď posílám právě tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. Posloucháte Hit Parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1991.

0: Pokud byste si snad mysleli, že na koncertech to slavné hvízdání pouštějí škorpíci třeba, co já vím, z playbacku, tak ani omylem. Zpěvák Klaus Meine to skutečně píská naživo, což je teda pro mě dost velký kumšt. Palec nahoru. Druhé místo tedy za námi, Wind of Change, no a nejprodávanější single v Evropě před 35 lety právě teď taky před námi.
1: Eurochart Hot 100.
0: Na vrchol hitparády Eurochart Hot 100 se 9. července 1991 dostala, a to tedy bylo tenkrát velký překvápko, italská balada od Cukera, což je tedy jinak přezdívka italského zpěváka Adelma Fornaciariho, kterou dostal už na základce, kde mu tak říkal jeho učitel. Jinak je to, abyste rozuměli, italský výraz pro cukr, jo? A teď už v tom máme jasno. Svůj nejslavnější hit Senza una donna naspíval původně sám a italsky. Až později o pár měsíců přizval i Paula Younga a ten zpíval zase anglicky. No a tahle verze vládla evropské singlové hitparádě o prázdninách v 91. roce. No a co frčelo v létě o 2 roky později? Tak to si pustíme a zahrajeme zase příště. Tak se budu těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Pozemek k bydlení v Horních Kozolupech na Tachovsku za 1 268 000 korun, garáž v Mariánských Lázních za 849 000, byt 3 plus 1 v Českých Budějovicích za 6 3 čtvrtě milionu, rodinný dům v Zavidově u Rakovníka za 5 900 000 a rodinný dům ve Velké Štáhli na Bruntálsku za 8 150 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

90 non-stop. Hit Rádio 90.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
6: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
5: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
7: A já vám jako dlužím?
8: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Rádio 90. Hit Rádio 90.

0: Hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Radio 90.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k tebe.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

is that? 90 non-stop. Hit Rádio 90.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.